0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Tati, tati, na Čepkov oběd přijede Michal na svatba.
2: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
1: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
3: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Aj.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Happy birthday.

0: Kouzelníkův opět přijede Michal Nesvadba.
1: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
0: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
0: Jupi!
2: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
1: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
0: Kolik?
1: 949, málem jsem vzal dvoje.
0: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Izomat stavebniny.
3: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
4: Stačí si vybrat.
3: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
4: Izomat.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: aplikácie Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejsilnější sněmovní strany ANO a ODS chystají na kampaň pro letošní volby do obecních zastupitelstev vyšší desítky milionů korun. Další strany většinou počítají s výrazně nižšími náklady, než jaké měly na loňské volby do sněmovny. Hnutí STAN dá do kampaně 25 milionů, Piráti 16. Po zhruba 15 měsících se dnes u Pražského národního muzea obnoví provoz tramvají. Začnou znovu jezdit mezi zastávkami Italská a IP Pavlova. Trať, kterou využívají tramvajové linky 11 a 13, prošla obnovou jako součást výstavby napojení kolejí na budovanou trať přes Václavák. No a wimbledonská vítězka Linda Nosková postoupila poprvé do osmifinále tenisového US Open. Američanku Ann Liovou porazila na newyorském betonu ve třech setech a utká se s Američankou Martou Kostěkovou. Neuspěla naopak nasazená sedmička Karolína Muchová. A teď pojďme do našeho regionu.
2: V Otrokovicích můžeme zítra podpořit dobrou věc a ještě se u toho pobavit. Koná se tam edukolanáček. Kromě tradičních lanových překážek budou pro děti i rodiče připravené tvořivé dílny, hudební vystoupení nebo ukázky kanisterapie. Výtěžek pomůže s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: Počasí pro dnešní den, sem tam spadne nějaká ta kapka deště. Pozor na to, nejvyšší denní maxima 25 stupňů Celsia.
0: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Krásné dobré ráno. Sobota, první zářijová sobota. Tak já vás tady vítám, začíná ten nejlepší start víkendu českého éteru. Tak hezké dobré ráno s vámi, Lea, dneska samotinka, Filip Holt někde asi spinká. Každopádně, pojďme si dát spousty skvělé muziky, skvělých hitů, dobré nálady, pozitivní energie. I když se podívám ven z okna, tak tam prší, ale ono to přejde. Tak tady z éteru Hit Rádia bude rozhodně svítit sluníčko. Tak startujeme právě teď a hezké dobré ráno.

Dobré ráno. Tak co, jak se máte? Napište mi to na 777-937-777. Uzavíráme první týden školy. Do prázdnin jich bude už jenom, počítám, 43. Jo. A jestli se vám ve škole nedaří a nejste úplně miláčci třídy, tak prosím vás, vůbec nic si z toho nedělejte. Vlastně to znamená, že máte větší šanci uplatnit se třeba v showbiznisu. Aspoň tedy statisticky, protože každá velká světová hvězda měla ve škole hodně velký problémy. Třeba s Demi Lovato se ve třídě prakticky absolutně nikdo nebavil. Dokonce Taylor Swift prý nikdy nikdo nepozval na žádnou party a podívejte se, kde je dneska. Nebo Selena Gomez prý zažila šikanu na základní i střední škole a taky Lady Gaga si zase vyslechla své kvůli své vlastně tehdejší ošklivosti, protože je to krásná ženská a takový Zac Efron, určitě znáte z muzikálu ze střední, měl deprese ze své chudoby a vyzáblosti. No? A teď se na to podívejme v 21. století, kde dneska všichni jsou. Tak se prosím vás přehlížení spolužáků netrapte. Jednou si je všechny třeba i koupíte.

0: Léta, čtvrt na 8, hezké, dobré ranko. Těch zpráv od vás chodí spousty, děkujeme za ně, klidně pište dál. A pojďme se podívat, čím je dnešní den významný, 5.9. Tak pokud někdo z vás slaví narozeniny, tak narozeninová ruleta u nás dneska je ideální pro vás. Taky svátky, jakýkoliv den, jenom to, že jste, oslavujte. Ale dnešní den je výjimečný den charity. Tak pokud někomu třeba pomáháte, tak je to skvělý. Bez ohledu na to, jestli je den charity nebo ne. Já třeba spolupracuju s Charitou České republiky, kde máme úžasný charitolk a děláme samé dobré věci, takže já jsem strašně ráda, že můžu pomoci i sama se sebou. A taky je den pici, dokonce té sírové, tu nemám ráda, já miluju pálivou, takže nějakou salámovou. No a aby toho nebylo málo, tak holky, prosím vás, dneska je prý den celulitidy. Já vůbec nevím, co celulitida je, prosím vás, jo, jako vůbec. To ani neřešme. Tak za chvilku, skvělá muzika, dobré ráno.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Jste ze Zlína a okolí?
5: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
4: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
5: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
4: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
5: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
4: www.oaza-klidu.cz.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Knihovna Maitreya.
8: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Robbie Williams, Feel Hit Radio. Minutka po půl osmé a teď už i ranní update.
1: Ranní update.
2: Je půl osmé, hezké ráno. Dyson představil kartáček Camera Jet. Má v sobě malou kameru, která při čištění sleduje mezery mezi zuby a podle toho namíří proud ústní vody přesně tam, kde je potřeba. Kamera pořizuje 28 snímků za sekundu a cena zhruba $500. Američan David Rush má další světový rekord. Tentokrát dokázal na hlavě vyvážit 254 ruliček toaletního papíru. A pokud vám to připadá jako poněkud zvláštní životní cíl, máte pravdu. Rush už má přes 200 Guinnessových rekordů a snaží se jich nazbírat co nejvíc. No a spektakulární objev učinili stavební dělníci během rekonstrukčních prací v belgickém městě Dendermonde. Ve sklepní stěně opravované budovy narazili na zlaté cihly a mince, jejíž hodnotu experti odhadli na 9 milionů eur. Teď se bude zkoumat, kdo tam poklad mohl ukrýt.
0: Davide, díky moc a my pokračujeme.

0: Judu, jak pak se dneska máte? To mi píšete, chodí od vás spousty zpráv, za což obrovsky děkuju. Ahoj, já se mám po ránu celkem dobře, jedeme s kolegy dnes na výlet po rozhlednách, píše Hanka. Také nám tady píše Marila, dobré ráno, Leonko. Píše tady Tomáš z Plzně, ahoj Leonko, já se mám unaveně, mám ranit na tramvaji, takže v tomhle počasí nic moc, ještě že mám Hit Radio a pouštíš tam tak skvělé hity. A jak se máš ty? Včera večer si říkala, že jsi unavená, tak snad dnes je lépe, zdravím celé Hit Radio, všechny posluchače, Tomáš z Plzně. Tome, díky za otázku, za dotaz, tak já se mám tak všelijak. Možná to na vás eteru zní, že člověk prostě se má dobře, protože my tady chceme být pozitivní, nechceme šířit smutnou náladu, ale je pravda, že zažívám taky nějaké osobní věci, takže není to úplně nejlepší nálada, ale když jsem tady s vámi, tak se člověk od těch problémů tak trošku odmyslí, protože hudba je lékem na všechno, to říkám pořád a říkat vždycky budu, dokud tady s váma budu a nechci vůbec šířit něco, co prostě mě třeba nedělá dobře a tak podobně, takže děkuju za dotaz, takže se mám vlastně dobře, i když člověk prostě řeší nějaké svoje takové chmury, jak se říká. Za chviličku Marek Ztracený nebo taky Katy Perry, Miles Smith, spousty skvělých hitů, tak hezké dobré ráno.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Tati, tati, na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
6: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
5: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
5: Jupi!
7: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
8: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodýl Orchestra, Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. Staré město.uh.cz.
9: Ahoj. Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: no going back.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Orlická přehrada v pátek kvůli extrémnímu hydrologickému suchu začala snižovat odtok. Hladina v ní klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět jen stejné množství vody, které do ní přitéká. Povodí Vltavy poprvé v historii využije přehradu Slapy, která vodu v řekách doplní. V okolí Vizovic na Zlínsku se pohybuje medvědice s medvíďaty. Město proto na svém Facebooku vydalo varování, upozornila média. Lidé by měli být v přírodě opatrní a nepouštět psy na volno. V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. No a tenista Jiří Lehečka do osmifinále US Open nepostoupil. Ve třetím kole prohrál se Stefanosem Tsitsipasem z Řecka ve 4 setech. Duel s dvojnásobným grandslamovým finalistou a bývalou světovou trojkou ztratil za 2,5 hodiny. A teď se podíváme, co je nového v našem regionu.
10: Dnes můžeme ve Zlíně zajít na Den z Berany. Zlínský hokejový klub na tržišti pod Kaštany představí A-tým pro novou sezónu a ukáže i nové dresy. Hráči budou mít samozřejmě také autogramiádu a až do 16 hodin nás čekají taky nejrůznější hokejové aktivity. Hit Radio Zlín bude u toho. V našem mobilním studiu můžete nahrát vzkazy Beranům do kabiny.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
12: Dnes ráno a brzy dopoledne přechod dešťového pásma od severu k jihovýchodu během nevyjasnění oblohy na celém území a maximální denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Takové babí léto.
11: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
13: Víkend
11: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
12: Ano, jsem tu s vámi, doufám, že se vám krásně vstává. 8:02, my pokračujeme dál. Před námi je moje jmenovkyně Leony, Faded Love anebo Lost Frequencies právě teď.
11: Hitrádio Zlín.

Tak co, už se těšíte, jak si o víkendu vyhodíte z kopítka, zválcujete si vědomí a morální hodnoty v nějakém roztomilém baru, a nebo si dáte burčák, protože burčáková sezóna, ta moje nejoblíbenější, právě odstartovala. Já alkohol celkově vůbec nemám ráda, ale pakliže jde o burčák, já bych ho mohla pít od rána do večera. Jen by pak trošku bylo v alejích, víte co, jak se říká. Tak jenom ať víte, do čeho se pouštíte, protože Češi stráví v kocovině celý jeden rok života, i když já bych řekla, že tam nepatřím, protože já prostě alkohol nepiju. Spočítali to prostě jakýsi lékaři, já nevím. Zatímco muži trpí údajně v průměru 7 hodin, tak my křehké polovičky celých 9 hodin kocoviny. Nevím, no, je mi tenhle výzkum nějak divně podezřelý, protože mám kamaráda, který žije na Moravě, a ten je rád, když stráví ten uváděný rok života bez kocoviny, že jo? Protože to je panáček sem, panáček tam, a jeden pro zdraví a jeden na mámu, na tátu, na dědu, na babi, na kamarády a tak dále. Tak dejte vědět, jak to s alkoholem máte vy, jestli třeba milujete taky burčák jako já, anebo si dáte někde takovéto pívečko po kachničce s knedlíčkem a tak podobně. Já posílám další skvělou muziku. Co takhle Shakira? Come on, get up.

0: Pictures of You. Za minutku 8:15 aktuální čas, sobota 5.9. Hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi, vy nám píšete spousty zpráv, děkujeme za to, že posloucháte. Benson Boone, Beautiful Things nebo Imagine Dragons, to se na vás těší za moment.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioslín.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si

0: Alfarben, Ilira, Fading a taky ranní update. Si dáme právě teď, tak hezké dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, tak tomu se říká radostné štěstí. Když se maminka dvou malých chlapců Courtney Willinghamová z USA rozhodla s manželem pro třetího potomka, vysněli si ideálně holčičku. U čísla 3 měli v plánu s dalšími dětmi skončit. Osud si pro ně ovšem připravil překvapení v podobě 4 čat. Počali je navíc přirozenou cestou. 14-letá školačka v bavorském Erlangenu vytáhla

0: minutek už dopoledne a já vám můžu prozradit, že pro někoho z vás tady máme voucher na 5 000 korun od Slevomatu. Tohle dneska bude v narozeninové ruletě, tak pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak my vám k tomu přihodíme i takovýhle dáreček a vy sami si vyberete, co byste chtěli zažít, prožít, užít. Je tam toho spousty, tak rozhodně poslouchejte Hit Radio, dejte si ho na maximální hlasitost. Já vám k tomu budu hrát ještě skvělou muziku a to je prostě ideální ráno takhle v sobotu. Tak za pár minutek po 9. hodině jdeme na to. Do té doby Pink, Teddy Swims, Luis Capaldi a nebo David Guetta a Sia. Za chvilku.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, ale to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Jste ze Zlína a okolí?
6: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
5: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
6: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
5: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
6: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
5: www.oaza-klidu.cz

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia www.autocom.cz.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
8: On air. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Závěry kontrol hasičů v českých nočních podnicích, klubech a barech jsou co do počtu zjištěných pochybení varovné. Provozovatelé berou především únikové cesty a vybavení hasícími přístroji na lehkou váhu. Tím ohrožují bezpečnost hostů. Hasiči zjistili 2400 závad a uložili pokuty za 5,5 milionu. Bouřková situace, která 19. srpna zasáhla Německo, byla ještě mimořádnější, než se původně zdálo. Specializovaní meteorologové už potvrdili výskyt 14 tornád. Je to nový německý rekord v jejich počtu během jediného dne. No a druhým dnem vyvrcholí v Bruselu finálový meeting atletické diamantové ligy. V akci se dnes představí i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Start závodu je naplánován na 20 hodin a 4 minuty. 21-letá Manuel je jedinou českou atletkou ve finále elitního seriálu. A teď jdeme do našich regionů.
10: Hřebčín na Pajedla je nově kulturní památkou celý i s pastvinami. Včera to oznámilo Ministerstvo kultury. Podle ministra Oty Klempíře zachování pastvin umožní návrat koní a zabrání nezvratné přeměně ploch pro developerské projekty. Na Pajedelský hřebčín proslul chovem anglických plnokrevníků. Z ekonomických důvodů ho majitel před 3 lety ukončil.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: Polojasná oblačná obloha 18 až 22 stupňů Celsia, to jsou taková ta denní maxima. Užijte si ten den naplno, jo? A dělejte to, co máte rádi.
13: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
14: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
12: Jo, jo, to jsem já. Doufám, že tu nejlepší náladu budete mít s námi, protože já jsem takový posel pozitivní energie, i když mi zrovna není do zpěvu. Co si budem? Od toho tady máme skvělé hity, které prostě jsou lékem na všechno. Tak Glass Animals a teď už žijeme len raz. Tak si ho pojďme dát. Ego Robert Burian. Hezké dopolko.
13: Hit Radio Zlín.

Glass Animals, Heat Waves, Hit Radio, 5 minutek po 9, s vámi taky vaše Leona Dendější, to je hrozný vždycky říkat to příjmení, tak budu říkat radši Lea, schválně mi dejte vědět, jestli máte radši Leona anebo Lea, a my se teď podíváme na narozeniny jednoho velkého velikána, kterého milujeme, jeho písně zbožňujeme, známe texty úplně všichni, aniž bychom se je někdy učili, bohužel už není mezi námi a dnes by oslavil nádherné 80. narozeniny. Nezaměnitelná barva hlasu, jeho rozsah, pane bože, to je Mariah Carey v mužském podání. Freddie Mercury z kapely Queen by měl dneska totiž 80 let. Knír, bílé tílko a hlas. Hlas, který bořil stadiony. Kdyby tu byl s námi dneska, určitě by měl na zahradě aspoň 50 koček a zlatý trůn, protože i v 80 by vypadal v legínách líp než většina z nás ve fitku, že jo? Takže dnešní hvězdy potřebují prostě, já nevím, autotune. Freddie mu stačil jeden hluboký nádech a rozbil okna. A píseň Bohemian Rhapsody byla v roce 2018 prohlášena za nejstreamovanější skladbu 20. století a my si ji na jeho počest dáme i teď z éteru Hit Rádia. Jdeme zpívat! Já mám normálně slzy v očích.

0: Píseň z filmu Divoké kočky, i takový tip, na co se třeba můžete po dlouhé době podívat, tak to nám teď dohrálo z Eteru Hitrádia. Za chviličku silné espresso macchiato v podání Tommyho Cashe, taky Nickelback, Jelení, Jediný, co chci, a Dáme si. To vám řeknu za chvilku. No tak jo, bude narozeninová ruleta, takže volat můžete právě teď na 800 937 937. Na někoho z vás čeká voucher v hodnotě 5000 korun.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra a Summer Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz
3: Izomat stavebniny.
4: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
5: Stačí si vybrat.
4: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
5: Izomat.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Čepkov opět přijede Michal Nesvadba.
11: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
10: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
11: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
10: Jupi!
12: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
13: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a Dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: právě teď jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, volejte. Tak já jsem zvědavá, koho pak máme na telefonu. 800 937 937, to je to číslo ke mně do studia a někomu z vás jdeme dělat radost. Halo, halo, kdo je tam?
1: No jupi, tady Eva.
0: Ahoj Evičko, odkud voláme?
1: Z Liberce.
0: Z Liberce, to byla taková hezká reakce, no jupi. To je skvělý. Tak nám prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozky?
1: Měla 1.9. na začátek školního roku paní učitelka, s kterou kamarádi, měla narozeniny.
0: No tak to je skvělý, a jak se jmenuje?
1: Marcelka.
0: A ty jsi taky učitelka?
1: Ano, jsem taky učitelka, ale já ve školce a ona v první třídě.
0: Tak já jsem taky učitelka, ale na střední škole, na konzervatoři ještě. Tak jsme se sešli krásně, tři uči. Už nám to začalo, holky.
1: Přesně tak.
0: No tak jo, tak jdeme teda roztáčet narozeninovou ruletu pro Marcelku. Tak potřebuju vědět to datum těch narozenin.
1: 1.9. a vím, že jí bude...
0: To nebudem říkat, kolik jí bude, to se neříká. U nás ženských se věk zastavil na 35, bych řekla.
1: Tak jo.
0: Tak to jde směrem dolů, jo?
1: Tak jo.
0: Dobře, tak jdeme na pravidla. Zahraju ti tři hudební ukázky z datumu 1.9., kdy Marcelka oslavila narozeniny, 35. Jo, budeme říkat. A na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat, no a společně i tu písničku zahrajeme a ještě možná tady něco dostaneš. Jenom připomínám, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, takže automaticky bychom potom hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Jo, děkuju.
0: No tak roztáčíme kolo právě teď. All Summer Long, Sweet Home Alabama, Kid Rock.
1: Tak to ne.
0: To bylo jasný, dobře. Tak roztáčíme kolo dál. Rockové legendy Guns N' Roses, Don't Cry.
1: No tak to můžem.
0: Dobře, ale plakat nebudeme, jo? Slibuješ?
1: Nebudem, ale je to úžasná písnička.
0: Nádherná. Já vždycky, když jí slyším ty první tóny, tak se mi chce brečet. Ona se schválně jmenuje jako Neplač, neplač, jo, Don't Cry, nebudeme plakat, ale mně se chce vždycky plakat. Tak prosím tě, teď tady máme ten správný okamžik, aby si své kamarádce, Marcelce, paní učitelce mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak Marcelko, já si to totiž nahrávám, protože nevím, jestli náhodou nespínka. Marcelko, všechno nejlepší ještě jednou k tvým narozeninám a doufám, že pojedem do Prahy i do divadla. Přeji ti hodně zdraví a samé hodné děti v první třídě.
0: Počkej, kam jezdíte do divadla?
1: Studia 2.
0: Studio 2, to je super. Každopádně rádi chodíte na nějaká představení divadelní nebo muzikály?
1: Ano, chodíme. I na muzikály, ale teď jsem koupila tady na to lístek, takže jedeme příští sobotu.
0: A co kdybych ti, jako dárek, teď úplně to říkám prostě sama od sebe a za sebe, když chodíte se svojí kolegyní rádi do divadla, tak chodíme. Já taky hraju v jednom divadle v Hybernii,
1: no já právě jsem to objevila, říkám super.
0: Hraju a zpíváme v Celine Dion show, kde jsem ještě s Míšou Noskovou a kamarádkou Péťou, máme to takový krásný, tak já ti teď právě takhle přímo věnuju dvě vstupenky.
1: Ježiš, fakt?
0: Přímo na naše představení 9. října v divadle Hybernie. No, jen tak prostě, super. Chci ti udělat radost.
1: No tak to je boží, tak to až jí řeknu, že pojedeme dvakrát, jeden měsíc, druhý.
0: No a počkej, to není všechno, protože my tady máme partnera dnešní narozeninový rulety a to je Slevomat. Tudíž oslavíte ty narozeniny zážitkem. To znamená, že si vyberete třeba nějaký, já nevím, wellness pobyt, restauraci skvělou, masáž, adrenalinovou aktivitu nebo jakýkoliv originální dárek. A ty od Slevomatu právě teď ještě dostáváš 5000 voucher na nákup čehokoliv. No.
1: Cože? Ježiš, to je, tak to je teda boží. Tak Marcelko, slyšíš?
0: Ty máš,
1: co podniknem?
0: Ty máš dneska normálně takové předčasné Vánoce, bych řekla.
1: Tak já jsem měla taky narozeniny.
0: A kdy?
1: 24. srpna.
0: No Ježiš Maria, takže jsi lvice? To jsi měla stejně jako můj tatínek.
1: První pana.
0: Jo, tak můj otec je 23. První. Takže na rozhraní s tou panou. Každopádně já ti obrovsky gratuluju, protože od Slevomatu 5000 určitě si vyberete něco

0: spolu. Potom jedete do divadla a ještě dvě stupenky na naši Celine Dion show. Tak mi vydrž na telefonu, ať si vezmu takové ty údaje, ať taky víme, kam to všechno poslat. Ty máš radost, vy.
1: To je boží.
0: Já mám radost s tebou.
1: Ježiš, no tak my pojedeme do Prahy a ještě si pojedeme užít wellness nějakej. To
0: no
1: určitě,
0: jasně.
1: To koupíme.
0: Takže mrkni se na slevoma.cz. Každopádně teď už posílám vybranou píseň. Don't cry. Ale ano. My stejně budeme plakat.
1: Super.
0: Radosti.
1: Super, děkuju.
0: Tak vydrž na telefonu. Ahoj.
1: Jasný, děkuju. Ahoj.
0: Ježiš, to bylo tak boží. Já mám vždycky takovou radost, když vám můžeme udělat radost. Teď už hrajeme slíbený hit a nebojte, zítra ruleta bude znovu.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte Hit Radio se vámi, vaše Lea, a mě tady přišla tak nádherná zpráva. Normálně mě dojímáte. Napsal jí Dušan a napsal mi: Ahoj Leonko, my tě s ženou říkáme Leonka Sluníčko, protože tvůj pozitivní a optimistický a nádherný hlas je jak východ slunce po tmavé a bouřkové noci. Dušan. Já jsem normálně dojatá. Děkuju strašně moc za takhle krásnou zprávu, protože když to čekáte nejmíň ve chvíli, kdy prostě máte nějaký svoje šílený období a přijde něco takového, tak vám to udělá tu radost dvojnásobnou. Tak pokud někdo z vás má v sobě něco, co tomu druhému třeba chcete říct a sdělit a furt to oddalujete, tak to udělejte. A nebo jen tak někoho pochvalte, na někoho se usmějte. Na prodavačku, v nákupáku, nebo když si jdete nakoupit něco dobrého k jídlu a pití, tak to prostě udělejte, protože nikdy nevíte, co ten daný člověk prožívá a jakou radost mu takováhle maličkost udělá. A my si jdeme zase hrát k tomu skvělou muziku, protože před námi je Lady Gaga, taky Disturbed, The Sound of Silence a spousty dalších skvělých hitů. Tak hezké dopoledne.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
2: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
0: Jste ze Zlína a okolí?
3: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
0: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
3: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
0: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
3: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
0: www.oaza-klidu.cz

0: záplatu před prací. My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiozlín.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Koaliční lídři, včetně premiéra Andreje Babiše, předložili novelu policejního zákona. Změna by policistům umožnila uzavřít provozovnu, pokud se v ní prodává zboží ohrožující zdraví a život. Jde o krok proti obchodům s omamnými látkami, které hojně fungují v centrech velkých měst. Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance. Šéf Bílého domu zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. No a hvězdný americký sprinter Noah Lyles ukončil kvůli zranění předčasně sezónu a nebude příští týden startovat na ultimátním mistrovství světa v Budapešti. Olympijský vítěz v běhu na 100 metrů a několikanásobný mistr světa to oznámil na sociálních sítích. A teď se hlásí náš region.
7: V Otrokovicích můžeme zítra podpořit dobrou věc a ještě se u toho pobavit. Koná se tam edukolanáček. Kromě tradičních lanových překážek budou pro děti i rodiče připravené tvořivé dílny, hudební vystoupení nebo ukázky kanisterapie. Výtěžek pomůže s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Jasná polojasná obloha, nejvyšší denní maxima 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
8: Jojo, to jsem já, moje malá maličkost. Každopádně pokračujeme dál až do 13. hodiny, tady budeme spolu. Před námi partička Black Eyed Peas a nebo Tones and I a Dance Monkey. A pak se taky mrkneme na to, co pak nám to provedl ten James Blunt.
0: Hitrádio Zlín.

Black Eyed Peas. 11 minutek po 10. Hezké dobré dopoledne. A já mám pro vás důležitou informaci, hlavně pro fanoušky Jamese Blunta, protože ten se do naší České republiky vrátí 5. března a vystoupí v Praze v O2 Univerzu. Možná to nevíte, ale ten chlap je prostě možná nejvtipnější popový idol na světě. Fakt, nekecám. Protože většina hvězd si hlídá image, ale Blunt absolutely nic. Ten na Twitteru aktivně vyhledává lidi, co píšou, jak ho nenávidí a pak jim odpovídá tak geniálně, že mu prostě ty lidi nakonec to follow dají. Fakt, tak jim trošku, říkejme tomu, přeprogramuje mysl a on tu hudbu dělá vlastně jen proto, aby měl materiál na vtipy. Vzpomeňte si na píseň You Are Beautiful. Bylo to všude, v rádiu, v obchodech, dokonce i z ledničky to na vás skákalo a sám Blunt dokonce přiznal, že tu píseň lidi úplně nenáviděli, nesnášeli to, protože byla násilně krmená. No a pak o ní říkal, že je to první song o úchylném voyerovi z metra, který někomu vydělal na vilu. Je to tak, příběh, který napíše sám život, ale právě tenhle nadhled z něj dělá někoho, koho prostě musíte respektovat. A my si tuhle píseň dáme právě teď. You Are Beautiful, James Blunt. Tak hezký poslech a buďte s námi. Jsme Hit Radio.

0: máme rádi. Hit Radio ještě radši a Leu Dindeši, to nevím, to je na vás. Tak každopádně hezký dopoledne, protože v muzice pokračujeme i za chviličku. Eva Farná, Alvaro Soler a nebo Kelly Clarkson, tak si na to rozhodně počkejte, nikam neodcházejte a nezapomeňte, že nás můžete sledovat i na našich sociálních sítích. Můj Instagram je Lea Giongiosi a samozřejmě naše Hit Radio, Facebook, Instač, jedeme všechno, máme i tam pro vás spousty takových backstageových ukázek, událostí, situací, vtipných videí, fotek, co se nepovedlo třeba, že jo? No tak jo, tak se budeme sledovat a za chviličku další muzika, tak buďte s námi.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Knihovna Maitreya.
2: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
1: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. A teď tady pro vás něco máme. Kdo pak to zvoní? Nechte si přivést peníze každé ráno až k vám domů.
1: Kdo pak to zvoní z Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Přesně tady tohle pro vás máme. Co kdyby vám v pondělí ráno v 7 hodin 10 minut zazvonilo u dveří štěstí? Co kdyby vám někdo pro start dne dal mezi dveřmi 1000 korun? To už by vám asi zlepšilo náladu, ne? Tak přesně o tom je naše nová hra Snídaně šampionů s Jasmin a Míšou. U nás na Hit Rádiu Kdo pak to zvoní? Každé ráno od pondělka až do 25. září vyrazíme k jednomu z registrovaných vás, našich posluchačů, a přivezeme vám peníze rovnou na práh. Prostě co a jak pro to musíte udělat, jo? Úplně jednoduše. Stačí se zaregistrovat formulářem na webu hitradio.cz na naší stránce a pak už jenom poslouchat Snídaní šampionů každé ráno s Míšou a Jasmin. No a jakmile uslyšíte naše zazvonění, tak se běžte podívat za vaše dveře. Pokud nás tam do 30 vteřin najdete a vždycky za jedněmi dveřmi stojíme, tak vy vyhráváte balík peněz. Registrovat můžete svoji adresu domů, do práce, prostě zrovna tam, kde se nacházíte, když posloucháte naši Snídaní šampionů. Takže v 7 hodin 10 minut každé ráno. Pane bože, já mám takovou radost, když vždycky někomu z vás uděláme radost. Takže kdo pak to zvoní? Od pondělka.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Hit Radio stále s vámi za 3 minutky 10:45. Tak je to taky správný čas, abyste nám začali psát vaše hity na přání k vaření. 777-937-777. Napište nám tam, co byste rádi z éteru Hit Radia slyšeli, co taky dneska vaříte. Psát můžete třeba i na můj Instagram, který často používám. Lea_Giongiosi, dívám se i tam. No a třeba to budete právě vy, kdo uslyší ten váš oblíbený song z éteru. Tak za chviličku po 11. hodině. Do té doby Coldplay, Little Sims, Burna Boy, za moment.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
6: Hit Radio.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Izomat stavebniny.
4: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
5: Stačí si vybrat.
4: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
5: Izomat.cz.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Na síti X to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Neupřesnil, o jaká opatření jde. Podle médií se zvýšila například ochrana letišť a nádraží. Italská premiérka Giorgia Meloniová pochválila za výsledky svou vládu. Podle ní úspěšně pracovala na podpoře hospodářského růstu a posílení mezinárodního kreditu země. Opačného názoru je opozice. Meloniová se uzavřela do vládních paláců a Italové nemají vůbec co slavit. No a vedoucí Slavia přivítá v 7. kole první fotbalové ligy Zbrojovku Brno, která je v tabulce druhá s jednobodovou ztrátou. Pokud by dnes nováček soutěže připravil mistrovskému týmu první porážku v ligovém ročníku, sesadil by ho z první příčky. No a pojďme k nám do regionu.
11: Dnes můžeme ve Zlíně zajít na Den z Berany. Zlínský hokejový klub na tržišti pod Kaštany představí A-tým pro novou sezónu a ukáže i nové dresy. Hráči budou mít samozřejmě také autogramiádu a až do 16 hodin nás čekají taky nejrůznější hokejové aktivity. Hit Radio Zlín bude u toho. V našem mobilním studiu můžete nahrát vzkazy Beranům do kabiny.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
13: Jasná až polojasná obloha, nejvyšší denní maxima 18 až 23 stupňů Celsia. Posloucháte Hit Radio a pokračujeme.
14: Hit Radio. Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
15: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
13: Tak doufám, že bude nejlepší. 2 minutky po 11. hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás až do pravého poledne. Takže pište nám na 777-937-777, co byste rádi z éteru Hit Radio slyšeli. Budeme hrát jenom pro vás, teď už David Guetta a Bibi Rexha.
14: Hit Radio Zlín.

máme hity na přání k vaření, jinak tomu nebude ani teď. Napsala nám tady Lenka, ahoj Leonko, ty naše sluníčko. Vždycky, když tě slyším, tak jsi strašně pozitivní. To mě těší. Ne, vždycky tomu tak je. Každopádně, co tady ještě píšeš? Zahraj nám prosím Sister Sledge, We Are Family. My jsme právě se svojí rodinkou na zahradě grillujeme, možná to bude jedna z posledních letošních grilovaček a bylo by to pro sestřenku Áďu, Marka, Teresku a celou naši rodinu, posloucháme vás tady právě teď. Ježiš, to je hezký. No tak jo, tak chcete to, máte to mít. A víte co, my jsme všichni taková jedna velká hudební familie, protože vy posloucháte naše rádio, my jsme rádi, když nás posloucháte a jsme vděční za vás, takže jsme jedna taková velká hudební rodinka. Takže We Are Family pro vás všechny naše posluchače od Lenky.

0: Hity na přání k vaření, pokračujeme, nezastavujeme, ten náš vlak je neúprosný, jedeme v kuse dál. Za minutku 11:15 a přišel nám tady krásný vzkaz. Ahoj Leonko, s dcerou dnes připravujeme takový mix do trouby, nové brambory, cuketu, papriku, slaninu, klobásku, cibuli a tak dále. Rádi bychom si tady pohopsali na nějakou českou písničku od Jelenu. Výběr nechám na tobě, moc ráda vás všechny poslouchám a taky se ráda zapojí do textovek, jste super, krásný den všem posluchačky, Marťa a Marké. Tak já slibuju, že budou i jeleni, ale bude i tenhle nesmrtelný song, o který jste si napsala většina z vás. To si myslím, že budeme hopsat úplně všichni. Hříšný tanec nesmí v éteru Hit Rádia nikdy chybět, tak za chvilku i tohle.
1: Vstávej, musíme se rozejít.
2: Kolik je hodin?
1: 11 a tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
2: Jo, to nejde tak nahonem.
1: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
2: Za 5 minut, jo?
1: S námi zapomenete, co je čekání.
3: Internext. Internet děláme my.
4: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia www.autocom.cz.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Tati, tati! Na Čepkov opět přijede Michal Nesvadba.
7: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
6: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
7: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
6: Jupi!
8: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
9: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromýhygienik.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rosé Bruno Mars. Apache. Nebo Apache. Každý tomu říká jinak. Vyzvala jsem někoho z vás, našich posluchačů, abyste si zavysílali se mnou, takže 800 937 937, je to číslo ke mně do studia, tak já beru někoho z vás. Vůbec nevím, kdo tam. Halo, halo.
1: Halo, halo, tady Dana.
0: Ahoj Danuško, odkud voláš?
1: Já volám z Rožnova.
0: Z Rožnova, jaké tam vládne počasí?
1: No, vyleza slunko občas, ale aj zamračené docela, no.
0: Aj zamračené docela, aj. No. Aj, aj, aj, aj. Každopádně prozrať nám plány na tvůj den dneska a co vaříš?
1: No, dneska bychom odpoledne měli mít s kamarádkou grilovačku z práce, tak ano. Uvidíme podle počasí.
0: To je super, náhodou. Taková poslední letošní grilovačka.
1: No, třeba nemusí být, doufám.
0: Nebo to počasí by nám mohlo vydržet, ještě takové to babí léto a podobně. Jo. A co ti zahrajeme?
1: Já už jsem si psala i zprávu, tak jestli by bylo možné půlnoční hry od Krištofa a Dominiky Alagie.
0: Dobře, a speciálně pro někoho?
1: Pro celou rodinu, pro kamarádku, pro všechny známé prostě a pro vás do rádia určitě.
0: A jaký je to pocit se takhle dovolat?
1: No super, protože jsem rychle vzala telefon a vytočila na poslední chvíli, takže paráda.
0: No tak to je paráda. No tak jo, takže Ríšu, Krajča, Krištof, Dominika, Alagia, tady to dáme a měj se krásně, užij si svůj dnešní den a díky za telefon. Ahoj.

0: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodýl Orchestra a Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: Firma na zážitky
5: CZ.
8: Jste ze Zlína a okolí?
9: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
8: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
9: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
8: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
9: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
8: www.oaza-klidu.cz.
10: Hit Radio.

0: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový bok z kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, krátké zprávy a David Račák. Týden se pomalu chýlí ke konci a počasí se bude v příštích dnech výrazně měnit. Po chladnějším víkendu se začne oteplovat a v úterý mohou teploty na jihu Moravy vystoupat až na 32 stupňů Celsia. Už v sobotu večer ale dorazí další studená fronta, která přinese déšť, bouřky a výrazné ochlazení. V Itálii se chtějí tvrdě zaměřit na chodce s mobilem v ruce. Tamní úřady chystají zákaz přecházení silnice s mobilním telefonem v ruce a pozor by si měli dát i turisté, protože by se měl týkat i fotoaparátů a jiných elektronických zařízení. Hrozí za to pokuta od 2000 na místě. No a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Potvrdil to serveru E15. Jeden z nejbohatších Čechů zvýší svůj podíl na 640%. A teď se hlásí o slovo náš region.
9: Hřebčín napajedla je nově kulturní památkou celý i s pastvinami. Včera to oznámilo ministerstvo kultury. Podle ministra Oty Klempíře zachování pastvin umožní návrat koní a zabrání nezvratné přeměně ploch pro developerské projekty. Napajedelský hřebčín proslul chovem anglických plnokrevníků. Z ekonomických důvodů ho majitel před 3 lety ukončil.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
10: Hezké dobré odpoledne, nechte si chutnat, pokud právě obědváte. My pokračujeme dál až do 13. hodiny s vámi, Lea, takže to pojďme užít. Je sobota, 5. září. Odpolko, dělejte to, co máte rádi a poslouchejte skvělou muziku, jakou hrajem právě.

Češi neumíme zacházet s jídlem. No, je to tak. Prý s ním brutálně plýtváme, dokonce ho polovina z nás vyhazuje naprosto zbytečně, i když je ještě dobrý. Nevím, jestli se mám to děje taky, já spíš hodně nakupuju a pak tu ledničku vyhazuju celou, tak nadávám sakra, tolik to stálo a já to zase vyhazuju do koše. No jo, děje se mi to. Každopádně moje babička z Rumburka třeba vždycky vytáhla, já nevím, starou marmeládu, seškrábla z ní plíseň, namazala nám tím rohlík, který nenápadně rozměkčila ve vodě a jedlo se prostě dál. Ta neplýtvala ani pohlavky, když jsme prostě ten rohlík nedojedli s tou domácí marmeládou a nepochválili jí to, jak je to strašně dobrý. Babičko, děkuju a tady další muzika.

0: Hit Radio stále s vámi a máte taky někdy pocit, že jak teploty klesnou pod 30, 25, tak pravidelně okamžitě dostanete rýbu. Je na to podle lékařů jednoduchá pomoc. Měli bychom spát alespoň 6 hodin denně a to, jak dlouho spíme, má prý na případnou nemoc daleko větší vliv než roční období, stres a nebo náš věk. Takže já nevím jak vy, ale osobně si jdu dneska nechat předepsat aspoň 8 hodin spánku ráno i večer a nejlépe po jídle. A dobrou chuť, pokud právě baštíte.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Izomat stavebniny.
5: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
6: Stačí si vybrat.
5: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
6: Izomat.cz.
7: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
8: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
7: Kolik?
8: 949, málem jsem vzal dvoje.
7: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Jsem hrdina, jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tady oficiálně v tom lítají Dara Rollins, Pavel Nedvěd se konečně vzali. Ano, si řekli tento týden odpoledne u italského jezera Como a je to možná nejvíc takový power couple v historii našeho showbiznisu, vedle kterého vypadají všechny ostatní celebrity jako prostí amatéři. Pavel konečně totiž našel někoho, kdo má víc fanoušků než Juventus Turín a Dara má teď doma zlatý míč. No, holky, co? Která holka to krom paní Ronaldové nebo paní Messiové má doma? Takže gratulace a tady jedna zamilovaná píseň pro nás všechny. I will always love you.

0: Neděle odpoledne, teda ne neděle, sobota odpoledne, já už jsem zase den napřed. Každopádně já se s vámi pro dnešní den loučím, byla s vámi Lea Děnděši. Děkuji, že jste poslouchali, budu se těšit zítra v 7 hodin ráno. Teď už vám popřeju krásný sobotní odpoledne. Užijte si ho samozřejmě, pokud možno na vlnách Hitrádia. Já frčím do Ústí nad Labem moderovat odpolední akci, takže se těším, protože to bude taky krásný den. No a zítra, jak jsem říkala, v 7 hodin ráno vstávačka a buďte tady s námi. Ahoj!
1: Hitrádio Zlín. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioslin.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
3: Už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy mezi Slušovicemi a Hvozdnou momentálně řeší policie ťukanec dvou aut. Kdybyste cokoliv na cestách potkali, dejte nám vědět. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Crocodile Orchestra a Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda i voz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
5: Krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Jednodenní dálniční známka by od příštího roku mohla platit 24 hodin od zakoupení, nikoli jenom do půlnoci daného dne. Tuto změnu doporučil vložit sněmovní hospodářský výbor do vládní novely zákona o pozemních komunikacích. Ta má od příštího roku zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. Čistá minimální mzda loni nestačila na základní potřeby a bydlení v nájmu. K jejich pokrytí by musela být podle velikosti bydliště vyšší asi o 1250 až 4300 korun. Ukázala to nová analýza. Vláda rozhodne v pondělí o výpočtu navýšení v dalších dvou letech. Prahou dnes dopoledne projela kolona 800 motocyklů při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel, který patří mezi vášnivé motorkáře. Výjížďka trvala zhruba hodinu a dohlíželi na ně i policisté. Wimbledonská vítězka Linda Nosková postoupila poprvé do osmifinále tenisového US Open. Američanku Anne Liovou porazila na newyorském betonu 6-2, 6-7 a 6-2. Její další soupeřkou bude Ukrajinka Marta Kostyuková. Neuspěla naopak Karolína Muchová a ani Jiří Lehečka.
0: Sobotní odpoledne bude patřit teplotám kolem 25 stupňů a bude většinou polojasno, večer dokonce skoro jasno, takže zase nás čeká příjemný víkend.
1: Hit Radio Zlín.
0: A já věřím, že bude příjemný i díky tomu, že jsme v tom společně s vámi. Ať už děláte cokoliv, ať už se chystáte něco kutit na zahradě, anebo jste třeba v práci, my vás v tom nenecháme samotné. Swedish House Mafia, Alex Warren, Miley Cyrus, to jsou pecky, které vám zpříjemní to dnešní odpoledne. A víte co? Vyrazíme se podívat, co se kde děje. Ve Zlíně jsou hokejisté, ale ne na stadionu. Za chvilku.

0: Alex Warren a Ordinary, taková ta velmi svižná a pozitivní, hlavně energická muzika, která dozněla na Hit Radio Zlín, taková, co se vyloženě na sobotní odpoledne hodí. A co se taky hodí na sobotní odpoledne, je někam vyrazit, něco dělat. A víte co? My jsme přímo v centru Zlína a máme Šárku na místě, kde jsou snad všichni fanoušci zlínského hokeje. Je to tak, Šáry?
1: Krásné odpoledne všem posluchačům Hit Radia Zlína, tobě taky, Filipe. Ano, taky jak tajně doufáme, že tady opravdu všichni fanoušci zlínského hokeje dneska jsou, nebo přinejmenším byli, případně ještě budou, protože dneska tady máme parádní den z Berany, kdy se nám tady před chviličkou vlastně na pódiu představoval kompletní A tým pro novou sezónu, takže každý fanoušek si musel správně jít poslechnout jména, která bude skandovat, věřím, na zimáku, až budou padat góly, případně až góly padat nebudou a budeme skandovat třeba Dana Hufa a podobně, takže my jsme si to tady velmi užili, představili jsme si tady taky dresy na novou sezónu, takže do Zlína jako domácí se nám opět vrací krásná žlutá, venkovní budou tmavě modré a dokonce máme speciální sadu dresů tady ve Zlíně, kdy do té tmavě modré se přidává taková jako tyrkysová modrá a prej o to strašný zájem. Tady jsou to velmi speciální dresy, ale mezi fanouškama strašně oblíbené, tak to pro mě byla třeba taky nová informace dneska. Jinak tady máme spoustu skvělé zábavy, je tady takové obrovské nafukovací iglu, ve kterém děti si opravdu užívají velmi velkou parádu, lítají jim tam balónky, takže to tam neustále praská. Tady si můžete taky zkusit například, kdybyste byli vedoucí kotle z línských hokejistů, tak jak byste bubnovali, případně jak byste krásně mávali praporem a podobně. Já myslím, že tady to tím hokejem opravdu dneska velmi tepe.
0: Šárko, já nevím, jestli jsme to zmínili, je to ve Zlíně na tržišti pod Kaštany, že jo, tam je třeba vyrazit.
1: Přesně tak.
0: Jak jsi řekla, že se představoval kompletní tým a ty jsi zněla hodně nadšeně. Pojďme to trošku otočit, co jakcí jsou, jak vypadají. Dobrý?
1: No právě, že vypadají úplně skvěle. No,
0: já to cítím v tom hlasu.
1: Ty bys to tam slyšel, že jo?
0: Jo.
1: Já jsem byla, přátelé, úplně nadšená, no jsou to prostě hrozně sympatiáci úplně prostě. A víš co, tady kolikrát jako zazněly takové ty informace, jak fakt jako to jsou prostě chlapi, který makají, že jo, prostě čtyřikrát týdně posilka a podobně, tak to samozřejmě jakože je potom potěcha pro dámské oko,
0: ty
1: to si bude povídat. No. Je to tak, to je odraz od mého radioáckého trička, neboj.
0: Jo, jasně. Dobře.
1: No, počkej, Filipe, ale já musím říct ještě jednu věc, jo, když už jsme u toho, tak příští neděli máme taky krásnou akci se zlínskými hokejisty, protože na zimáku ve Zlíně bude speciální utkání věnované hasičům. A jako promiň, ale hokejisti a ještě hasiči, jo, dámy, tam prostě, tam se sejdem, tam já nebudu chybět.
0: A tam už budou oblečení víc, ne, ve výstroji.
1: No to nevadí, ale víš co, to je v pohodě.
0: Prostě ta představa. Chápu. Tak kdybyste chtěli být stejně nadšené dámy jako Šárka, tak určitě vyražte dneska odpoledne. Do kolika hodin se tam mohou potkat z Berany?
1: Budeme tady až do 16 hodin a u nás ve stánku Hit Radia Zlín máme mimo jiné zprovozněné takové mobilní studio, kam nám fanoušci chodí nahrávat vzkazy Beronům do kabiny, takže takové ty hecovací řeči, které tady nestihnete říct hráčům, můžete říct klidně přes náš mikrofon a my jim to potom pustíme do kabiny, aby na každé utkání byli připraveni a abychom, já nevím, třeba slavili titul nebo tak.
0: Šárko, tak moc děkujeme, užij si to.
1: Děkuju, jdu na to.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a další muzika pro vás už. Miley Cyrus, taky Kočan.

0: někdo, kdo byl na Karlov Ostrava a úplně teďka si jako vybavil ten moment, kdy 21 Pilots zahráli na tomhletom legendárním festivale. Julie s Pavlem tam byli a říkali, že to bylo top strop, ještě jak se vydal jako na ten, jak se to jmenuje, na to ruské kolo. Takže to bylo úplně jako nádhera. Co vám posílám za další muziku, taky třeba vám přinese nějaké vzpomínky, i když Coldplay v České republice nikdy nehráli. Ale co jsem slyšel, to můžu říct, můžu to prásknout. Já jsem slyšel takovou zákulisní informaci, že se má v Praze postavit stadion, který by měl kapacitu kolem asi nějakých 50 tisíc návštěvníků. A že by možná právě se mohly zavítat takové partičky, jako je Coldplay. Oni tady nehrajou kvůli tomu, že tady není prostě stadion, kde by se vešlo tolik fanoušků, kteří by normálně na koncert Coldplay přišli. My vám ale Coldplay zahrajeme kdykoliv, bez jakéhokoliv stadionu. Stačí jenom zesílit rádio už za chvíli. Posloucháte Hit Radio Zlín, hezké sobotní odpoledne.
1: Čepkov opět přijede Michal nesvadba.
2: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
1: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
3: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Teda to nemusí být jenom nářez ty písničky, že jo?
1: Once I was 7 years old.
0: Lucas Graham na Hit Radio Zlína, jeho 7 years. Sobota odpoledne. Jste v práci? Jde v nákupáku, ve výrobě, na stánku. Gratuluju. Ne, dělám si samozřejmě srandu. Máte k sobě parťáka, nás, Hit Radio Zlína. Ale existuje prej několik typů, co dělat, když se vám nechce do práce. Pokud to teda jako není úplně každý den, to už je špatně, jo? Ale když je to nárazové. Tak, když se vám nechce do práce, představte si prvních 10 minut na pracovišti. Není to taková hrůza, že? Najděte si věc, na kterou se v práci můžete těšit. První pracovní úkol si vyberte podle náročnosti. No a vemte si sebou něco dobrého na zub. A nebo potom jednodušší varianta. Prostě večer přestírejte, že jste v žádné práci nebyli.
2: Život plne dál.

0: To je paráda, když vy máte pozitivní skladby a dává vám to pozitivní náladu. Doufám, že se vám to, nebo že se nám to na Hit Radio Zlín daří vám vykouzit úsměv na tváři. Za 6 minut bude 3:15. No a přátelé, jestli máte před sebou nějaké plány, nějaké aktivity, tak až do středy má být hezky. Zítra 20 stupňů, to by se dalo jít krásně v neděli na túru a myslím si, že by to bylo hezké, kdybyste vzali rodinku. Nebude totiž takové vedro. V pondělí po práci a po škole 25, víte co, možná tak na kolo. No a úterý zase zmrzlinky, protože jestli jste se nestihli přes léto dokonale opálit a neměli jste třeba hodně těch zmrzlin, tak v úterý má být zase 30 stupňů. No ale nebudeme předbíhat, teď je sobota odpoledne a já pro vás mám další skvělou muziku. Imagine Dragons a Sharks, anebo Christina Perry, už za chvíli z Hit Radia Zlín. Hezké odpoledne.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiozlín.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na Zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
6: Jste ze Zlína a okolí?
7: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
6: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
7: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
6: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
7: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
6: www.oaza-klidu.cz.
1: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Reddy Kirken v kompletním složení. Zítra mám na Hitrádiu Zlín. Za chvíli už budou dvě hodiny, sobota odpoledne. Pojďme se podívat s Ivou Jurečkovou Šťastnou na navrhovaný schodek. Jak si to vybírá, nebo co si o tom myslí populace česká, tak to nám řekne průzkum, který Iva předvede. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, pokud byste jeli přes Zlín, na Vršavě, naproti Galaxii, až vlastně úplně jakoby na konci, směrem na Frišták, řeší policie dopravní nehodu dvou aut. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz
2: Kia. Movement that inspires.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: On air.
2: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková Šťastná. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun považuje za nepřijatelný 62% lidí. Pro 22% je přijatelný a zbytek neví. Voliči vládní koalice přijímají návrh příznivěji než příznivci opozičních stran. Nejvíce pochopení pro něj mají stoupenci ANO. Vyplývá to z nového společenského průzkumu. Zajímavý teplotní úkaz byl k vidění v Krkonoších. Na jejich hřebenech se totiž výrazně ochladilo. Na Sněžce teplota dnes ráno klesla ke 4 stupňům Celsia a pocitová teplota kvůli větru byla 1 až 2 stupně pod nulou. Včera večer bylo přitom na naší nejvyšší hoře přes 13 stupňů Celsia. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce předjímat, zda pondělní jednání s motoristy o návrhu rozpočtu povede ke změnám ve financování zdravotnictví pro příští rok. Za důležité považuje, aby bylo zdravotnictví finančně stabilizované a systém hospodařil vyrovnaně. Vojtěch to dnes řekl při zahájení letošního ročníku kampaně Aktivní září. Vedoucí Slavia přivítá v 7. kole první fotbalové ligy Zbrojovku Brno, která je v tabulce druhá s jednobodovou ztrátou. Pokud by dnes nováček soutěže připravil mistrovskému týmu první porážku v ligovém ročníku, sesadil by ho z první příčky. Olomoucká Sigma přivítá Bohemians Slovácko Pardubice. Zhodně už v 15 hodin. V 6 má výkop duel Artis Brno Viktoria Plzeň.
0: Na Zlínským krajem sice mraky, ale žádný déšť. A takhle to zůstane až do večera. Nejvyšší dnešní teploty kolem 25 stupňů, na Vsetínsku jenom 21, protože Valeši to jsou drsní hoši a Borky samozřejmě, tak tam mají vždycky chladněji.
6: Hit Radio Zlín.
0: Já vám přeji hezké sobotní dopoledne. Co pro vás máme připravené v muzice? Začneme s U2 a Beautiful Day. Taky přijde Ed Sheeran nebo Billy Gillies. Prostě to nejlepší, co vám můžeme nabídnout, my hrajeme totiž jenom hity a společně se budeme taky bavit v této hodině o práci. Já vím, že to trošku bolí, ale i co, i když je sobota, můžeme si popovídat o tom, co se dělo přes týden.

báječný Ed Sheeran. No prostě jeho hlas vždycky poznáte a ten rukopis té skladby. Je to vždycky hit, je to jednoduché. Fotograf na Hit Radio Zlín. Kamarádi, já vím, že je víkend, ale pojďme se bavit chvilku o práci. Předřete se? A nebo si umíte přiznat, že to není až taková hrůza, jak prezentujete šéfovi a třeba i kolegům. Já jsem nedávno měl takovou debatu se známou, co tady na Zlínsku zaměstnává ve firmě několik lidí. Byla říkala, představ si Filipa, oni normálně nejsou schopni mi říct, co vlastně v té práci dělají. Že já to budu muset trošku asi nějak přehodnotit. No, na ministerstvu zdravotnictví si taky chtěli jako udělat takový průzkum, co vlastně tak lidi jako v práci dělají a nechali si pohlídat právě zaměstnance v pracovní době a jejich počítač. No, jeden rekordman většinu pracovní doby, a teďka pozorně poslouchejte, jo, sjížděl Facebook, brouzdal normálně klasicky po netu, prostě četl na Seznamu zprávy a podobně, nakupoval do domácnosti anebo řešil třeba složenky, své osobní samozřejmě, přes internetové bankovnictví. Hele, když máš jako dobrou židli a můžeš takovéhle věci dělat a někdo tě za to platí, vlastně jako práce snu? Billy Gillies. Doufám, že neměl třeba jako něco jiného na starosti. Já posílám DNA na sobotní odpoledne. Máme 2 hodiny a 12 minut, kdybyste někam spěchali.

Vždyť jsme ví ten úryvek. Je mi 17, problém jen v tom, že už 29 let. Xindlix a puberťák na Hit Radio Zlín. Po mě chtějí synovci, jestli bych, jako je jejich oblíbený strejda, nešel na víkend zapařit na chatu. Tak jsem to doma oznámil a manželka, víte, co mi na to řekla? Já ti nechci radit, ale podívej se do občanky, kolikátý jsi ročník. Mladí kolem dvacky, tě chcou prostě vzít mezi sebe, jo? A doma vám tak lehoulince naznačí, že jste staří. Drsné, drsné. No ale nedá se nic dělat. Sobota vyzývá k párty a pokud máte třeba taky takovéhle dilema doma, slyšeli jste Xindlix. Prostě lepší nedospět. Ray Dalton a Blood Running, to je muzika, kterou pro vás mám už za chvíli na Hit Radio Zín. Hezké sobotní odpoledne.

0: Z drobů kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Neskutečně mě tahle skladba baví. Já věřím, že v tom nejsem sám. Oblíbená Taylor Swift i nám hraje na Hitrádiu Zlín. My máme zase u první školní týden aktuálního roku a byl to takový jako poměrně pohodový rozběh, že jo, ještě bez úkolu, teda pokud mi náš malý nekecal, když jsem se optal, jestli nemají na víkend úkoly. No ale dávalo by to smysl, že jo, první se to tak jako rozbíhá. Jak my to tady u nás v České republice máme takový jednotný nástup do školy a jednotný konec školy, až na nějaká ředitelská volna, tak si představte, že v Americe si prázdniny určuje každý stát sám. Co každý stát? Každý okres ještě to může změnit. A co je úplně největší? Že každé město si může určit, kdy budou prázdniny nebo ne. Prostě máte kamarády ze sousedního města, ale prázdniny tam mohou mít jinak. To musí být slušný maglajs. Zlaté české školství, pořád říkám. Zvládli jste to u vás doma? Nebo jak to probíhalo? Klidně se o to podělte, aspoň si můžeme v sobotu odpoledne pokecat. 601 13 13 05, číslo sem k nám a já posílám legendární muziku, kamarádi. Já vždycky, když tohleto slyším, tak si vzpomenu na zábavy v Újezdci v Těšově, podle toho ono to je na hranicích, to místo. A jak tam hrávali Scarlett Rose a oni tohleto přetextovali. A to bylo prostě pro mě, to bylo vyrůstání na Big Beatech. Liquido a narkotik pro vás na Hitrádiu.

0: Muzika jako na školní besídku, Summerlin na Hydrádiu Zlín. A já jsem se vás ptal, jak jste prožili první školní týden. Tak mi psala Jitka, moje kamarádka, učitelka, co se po mateřské vrátila už naplno tady na lesní gympl ve Zlíně. A prej jsou nejhorší ty pracovní pátky. To máte teprve jeden, že jo, za sebou. Tak jestli máte dítka ve Zlíně na lesňáku, tak mám tam známo, jo, kdybyste potřebovali pomoct. No, Dáša mi psala, že si bude muset chvilinku zvykat na chystání svačin. Dáši, náš matez si zase bude muset zvykat na jezení svačin ve škole, protože nám to celý týden nosil zpátky. Člověk se s tím večer hraje, že jo, a on ti to potom vrátí. No jo, no, tak vidím, že je to velice podobné, prostě si zvykáme a já věřím, že se to za chvilinku dostane úplně do těch stejných kolejí, jako to bývalo, a že to bude zase pohodička, na kterou jsme byli zvyklí. Eva Farná a Boží mlejny melou, to je muzika, na kterou jsme taky zvyklí, máme ji rádi a proto my na Hydrádiu Zín takovéhle hity hrajeme. Další David Guetta, James Blunt a tak dále a tak dále. Jenom ty největší hity posloucháte i v sobotu odpoledne Hydrádiu Zlín. Filip Bartek je s vámi.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Vstávej, musíme se rozejít.
6: Kolik je hodin?
5: 11 a tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
6: Jo, to nejde tak náhodem.
5: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
6: Za 5 minut, jo?
5: S námi zapomenete, co je čekání.
7: Internext. Internet děláme my.
8: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra a Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: hrajeme hlavně ty největší hity, ať už jsou to rockové nebo popové. Linkin Park na Hitrádiu Zín. Za chvíli 3 hodiny Iva Jurečková šťastná má dobrou informaci pro všechny ty, kteří se chystají studovat vysokou školu v Praze, protože se nebudou zdržovat koleje. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, na Vršavě došetřují nehodu 2 aut naproti Galaxie ve Zlíně, no a v Hradišti začíná fotbal, tak je tam kolem stadionu poměrně pohyb, buďte opatrní. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Pokud míříte na Vysokou do Prahy, tak vás potěšíme. Ceny ubytování na kolejích většina místních vysokých škol pro nový akademický rok nezvyšovala. I tak je ale potřeba mít našetřeno. Třeba na kolejích Českého vysokého učení technického zaplatí studenti za měsíc zhruba od částky 2800 do 8400 korun. Na kolejích Univerzity Karlovy se ceny jednolůžkových pokojů pohybují od částky 5200 korun do 13 000 korun za měsíc. 22-letá Češka včera zahynula po pádu ve skalnatém terénu u hory Grosser Bezenstein v Rakousku. Na túře byla se svým otcem, píší to místní média. Dívka se zřítila ze zhruba 150-metrové výšky. Ruský prezident Vladimír Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Nařízení pravděpodobně souvisí s příjezdem americké delegace na Ukrajinu. Američtí vyjednavači se pokusí obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Trenér Mourinho utrpěl první porážku po návratu na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Jeho tým ve 4. kole španělské ligy nevyužil řadu šancí a podlehl na hřišti Betisu Sevilla 0-1. Kylian Mbappé mohl ve 4. nastavené minutě vyrovnat. Pokutový kop nařízený za faul na Viniciuse juniora ale neproměnil.
0: Obloha polojasná, teploty kolem 25 stupňů a jaká bude noc? To klesne nad hodnoty takové jako přijatelné. 12 až 9 stupňů, bude se to dát zvládnout a neočekáváme žádné srážky, spíš by mělo být jasno, uvidíme teda hvězdičky.
6: Hit Radio Zlín.
0: No ale do noci ještě daleko, my máme spoustu skvělé muziky pro vás připraveno, protože sobota odpoledne je třeba ji naplnit tou skvělou hudbou. Pitbull, Celeste Buckingham, a to je na začátek této hodiny. A řekneme si, kam byste si mohli zajít, pokud nemáte na dnešek žádný plán. Filip Bartek je s vámi a ještě jednou přeji hezké sobotní odpoledne.

Sellers Buckingham, Run, Run, Run. Možná spěcháte někam, ale nepřehánějte to, teď je sobota. Posloucháte Hit Radio Zlína a ani by se člověk skoro nevšiml, že po ránu dneska zapršelo. Ono se sluníčko vrátilo do zlínského kraje. Já jsem byl překvapený vlastně, kolik je akcí dneska v centru Zlína na Tržnici. Tam, jako když jsem přijížděl do Zlína, úplně jako nával, hokejový den s Beranem. Do 16 hodin tam jsou, tak ještě to můžete stihnout. U nás za studiem na Mlacové na hřišti zase odpoledne pro celou rodinu. Mlacovská hoblojbačka, tady mi křičí děti do oken, nevím, jestli to jde slyšet. Ne, momentálně je tam asi nějak ticho. Pokud by se vám nechtěla dělat večeře, tak můžete zajet třeba na Love Food Festival do Zašové. Tady je gastrofestival a bude tam hrát i Mňága. V Polešovicích zase je Vinobraní, tak tam se to jako může zvrtnout docela. By vás v neděli mohla bolet hlava. Dá se tam ale už ochutnat i burčáček. No a dneska prostě je toho fakt strašně moc, tak šup, ať vám to neuteče, my vám na cestu budeme hrát skvělou muziku. Dívejte se, ale jakou legendu. My pro vás máme ty největší hity a nemusí to být nic nového. Můžeme vám zahrát i staré ověřené pecky, jako je třeba Cranberries a Zombie. Posloucháte Hit Radio Zlín.

0: Joe, End of Beginning, neskutečná skladba. Věřím, že i vám se líbí, proto je samozřejmě zařadili jsme mezi ty největší hity, které pro vás hrajeme na Hit Radio Zlín. Hezkou sobotu všem! Kino Květen v Malenovicích rozdávalo a myslím si, že ještě pořád rozdává sedačky ze sálu. A víte, kam část přátelé putovala? Uherskobrodský zimák má novinku. Kino sedačky z Malenovic. Aby se fandům pohodlněji sedělo, aby to bylo i třeba, když jdou rodiče na trénink s dětmi, tak aby to bylo prostě jako víc tak jako příjemné. Nápad je to poměrně nápaditý, to musím uznat, protože někdy je hokej jako film, že někdy je to drama, někdy komedie, někdy horor, často to může skončit happy endem, tak snad to brodskému Spartaku ty kinosedačky přinesou nějaké štěstí do další sezóny. Já posílám muziku, ať už fandíte jakémukoliv sportu, jestli je to hokej, nebo fotbal, nebo tenis. Miles Smith pro vás bude hrát v sobotu odpoledne na Hit Radio Zlín. Už za chvíli. Nice to meet you.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Pink a So What na Hit Rádiu Zín. Takovouhle jízdu vám může způsobit právě jedině naše rádio v sobotu odpoledne. Hrajeme i o víkendu ty největší hity. Já si myslím, že jste určitě slyšeli o tom, že chtěli zachovat roh 34. budovy ve Svitu, té budovy, která hořela. Byl by to takový hezký památník na tuhletu ikonickou stavbu, ale experti tenhle ten, vlastně dalo by se říct, designový nápad, jak si zavrhli. Bylo to prej strašně nebezpečné na realizaci, nebo bylo by to nebezpečné na realizaci, by se někomu něco mohlo stát. Aby zůstal zachován jenom roh o výšce 11 pater. Je fakt jako, že to je jako monstrum, že jo? Takže po víkendu zase budou pokračovat bourací práce, protože stavební rozhodnutí znělo jasně, odstranit nebezpečnou budovu. Člověče, ale je to škoda, že? Ono to mohlo vypadat jako fakt hodně cool, ale mají prej naskenovaný vlastně 3D model celé té stavby a nejspíš s tím majitel něco bude dělat, možná tam právě vznikne nějaké místo, které bude připomínat tady tuhletu legendární stavbu. No a já posílám legendární muziku, protože jak už jsem říkal, hrajeme jenom ty největší hity. A tohleto je Golden, můžete se těšit třeba i na Aerosmith Crazy anebo Robina Schulze, alež po tomhletom bomba songu. Užijte si to na Hit Radio Zlín.

0: Troj, tma a diskokoule a takovouhle party jsme si udělali na Hit Radio Zine. Robin Schulz, Young Right Now. Normálně brouzdám po internetu a zjistil jsem, že moje babička si měla kabelku v hodnotě 2 milionů korun. On kdysi do Lóze přijeli trhovci a ona si tam koupila takovou bílou, odvážnou, hodně jako odvážnou kabelku a potom ji jako až tak moc nenosila. A teďka na mě vyskočila fotka manželky Cristiana Ronalda, že má kabelku za 2 miliony korun. A normálně to je úplně ta, co měla ta babička. A ona ji koupila, já nevím za kolik, prostě nějakou úplně jako srandu, chápete to, tak v Lozi na trhu, že jo, v uvozovkách na trhu, prostě tam otevřeli dodávku a vytáhli nějaké oblečení. V Benátkách je teďka filmový festival, sjela se tam samozřejmě smetánka z celého světa, takže teďka na bulváru můžete sledovat, kdo a jak se oblékl a nejspíš kdo koho vyvedl. Jestli jste, dámy, na tyhle ty věci, tak teďka je období vyloženě pro vás. No a my chlapi si zase pustíme nějakou muziku. Verona Hey Boy a nebo Rihanna Unfaithful, to je to, co vám nabízím na Hit Radio Zlín v následujících minutách. Hezkou sobotu.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Dámy a pánové, za chvíli budou zprávy. Iva Jurečková šťastná má připravené. Policie vyšetřuje na Olomoucku sérii napadení dětí. Více vám řekneme ve zprávách. Teď se jdeme podívat na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského, jak je fabrika, tady se řeší nehoda dvou osobních vozidel. Momentálně další nehody nemáme hlášeny, buďte na sebe opatrní na cestách a vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Tati, tati, na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
2: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
1: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
3: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus? Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: V 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dálnici D1 na 62. kilometru uzavřel požár nákladního auta s návěsem. Na místě zasahuje několik hasičských jednotek. Směr na Brno je neprůjezdný. Pokud tady míříte, buďte opatrní a nastudujte si objízdnou trasu. Policie vyšetřuje na Olomoucku sérii napadení dětí. Na svědomí je má údajně skupina starších dětí, které objíždějí vesnické zábavy. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Útoky popisuje například v Náměšti na Hané či ve Slatinicích. Jeden z napadených je podle Mladé fronty hospitalizovaný v Olomoucké fakultní nemocnici s mnohačetnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje. Jednodenní dálniční známka by od příštího roku mohla platit 24 hodin od zakoupení, nikoli jenom do půlnoci daného dne. Tuto změnu doporučil vložit sněmovní hospodářský výbor do vládní novely zákona o pozemních komunikacích. Ta má od příštího roku zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a mimo jiné přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a další zranění z Vuelty. V rekonvalescenci bude vítěz Gira d'Italia a dvojnásobný světový šampion pokračovat doma v Monaku.
0: Teploty jsou aktuálně na těch maximech 25 stupňů Celsia. Začne to trošičku klesat, protože v noci máme naměřit něco mezi 12 a 9 stupni, ale pořád to bude taková jako krásná noc bez deště, takže pokud plánujete nějakou grilovačku s kamarády, můžete to zvládnout.
6: Hit Radio Zlín.
0: No a jestli už budete grilovat a nebo nebudete grilovat, bude u toho s vámi samozřejmě Hit Radio Zlín, pokud budete chtít. My vám tu společnost rádi děláme a taky vám ji rádi doplňujeme o skvělou muziku. Miraj Volám, Nickelback Fotograf, to je na začátek této hodiny a společně si řekneme, jak si v příštím týdnu třeba odnést nějaké kačky ještě před prací.

0: Asi kolikrát říkám, že někdy není na škodu si sem tam vyvolat fotky, že? A zavzpomínat, protože v tom mobilu člověk toho strašně moc fotí a pak se na to moc nedívá. No ale přátelé, teď trošku z jiného soudku. Zdálo se vám někdy o tom, že jste ráno vstali, jen tak jste dostali třeba peníze, zavolali jste šéfovi a říkáte, já si dneska vezmu volno a šli jste si ty peníze prostě užít. Přestaňte snít, od příštího týdne je to realita.
1: Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Od pondělí, totiž každý všední den v září, budeme rozdávat peníze, prašule, prašulky, chechtáky a podobně. U vašich dveří, přímo tam, stačí totiž poslouchat Hitrádio Zlín a jak ve snídaní šampionu kolem 7:10 uslyšíte zvonek, ale musíte ten zvonek slyšet v rádiu, ne ten váš, co máte na dveřích. Tak potom startujte, utíkejte, protože začíná odpočet 30 sekund a každý, kdo je zaregistrovaný na webu do hry, kdo pak to zvoní na webu hitradiozlin.cz, tak se musí jít podívat, jestli náhodou někdo nestojí právě za těmi jeho dveřmi. O tom to celé je. Taková sranda, ale penízky krásné. Rozdáváme 100 000 korun. Tak držím palce, ať otevřete ty zprávy.

0: Já se dívám na kalendář, že dneska máme 5. září, sobota. Na té příležitosti mě napadlo se podívat na kalendář a říct vám, kdo dneska má svátek, jo? Ale má Boris, ale taky jako můžete využít toho, že byste prostě oslavili všechny ty svátky, které třeba tento týden byly. Tak Pavlína, Linda, Samuel, Adéla, Bronislav, Bronislava, Jindřiška, zítra je Boleslav, možná někteří budou mít Bolehlav. No, můžete to vzít prostě jedním vrzem a máte odškrtnuto, že jo, v rámci rodinných a přátelských záležitostí. No a všem těm oslavencům, které jsem jmenoval, posílám muziku Imagine Dragons Bones, anebo Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. Už za chvíli na Hit Radio Zlín.
1: Září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiozlín.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: vesmír.
1: Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

Možná jste si zakoukali jako já. Kato a John na Hit Radio Zlín. Od 3 hodin se hraje fotbal Slovácko v Hradišti proti Pardubicím a já jsem si řekl, že se tam s vámi půjdu podívat takhle vzdáleně, my jsme pořád na Mlacové, nebojte, ale už před 3 hodinou mi přišla zpráva, že je větší pohyb fanoušků kolem stadionu v Hradišti, tak teďka tam sedí hromada lidí, kteří jsou netrpěliví a čekají vlastně, jak to celé dopadne a čekají hlavně na první branku, ať je to jedno z které strany. Slovácko Pardubice aktuálně 0-0 a hraje se momentálně už 70. minuta, nebo teď je to aktuálně na 70. minutě. Mimochodem, tyhle by Slovácko mělo porazit, co jsem se díval, protože v tabulce jsou před Pardubicemi. Takže ještě pár minut máme čas, že jo, nepřeháně to, jedna branečka stačí, odcházíme Slovácko Pardubice 1-0 pro domácí. Tak by nám to vyhovovalo. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

tohle člověk vždycky se rád do toho zaposlouchá. Já věřím, že jste se možná zaposlouchali u toho, co děláte. Možná teď nakládáte nějaké maso, že už obvoláváte kamarády a známé rodinu. No já vám do toho vašeho pracovního anebo nepracovního činění budu hrát skvělou muziku. Za chvilinku třeba Shaws, Meredith Brooks a její legendární hitovka Bitch, a nebo Marek St-

0: Ztracený přijde s hitem Vlastní svět. Už za chvíli.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Knihovna Maitreya.
4: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: A posnou Petrol se podíváme na zprávy. Co se děje ve světě, to vám poví Iva Jurečková Šťastná. Například, že se bude na letišti Václava Havla v Praze měnit odbavovací systém. Více za chvíli ve zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti. Jak je tam restaurace, tak tam řeší nehodu dvou osobních vozidel. Došetřují tady tento ťukanec. A kdyby vy jste o čemkoliv věděli, vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
2: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková Šťastná. Evropská unie se chystá stanovit pravidla, která pomohou evropským městům omezit krátkodobé pronájmy prostřednictvím platform, jako je Airbnb. Evropská komise má příští týden představit legislativní návrh, který stanoví podmínky, za kterých mohou úřady omezit poskytování těchto krátkodobých turistických pronájmů. Chce tak řešit nedostatek dostupného bydlení v lokalitách vyhledávaných turisty. Příletová pasová kontrola na prvním terminálu letiště Václava Havla se rozšíří o 5 přepážek a 4 samoobslužné brány. Jejich dodání a instalaci zajistí policie. Letiště zároveň rozšíří prostor pro čekající cestující před hraniční kontrolou a modernizuje vzduchotechniku u pasové kontroly. Práce začnou v první polovině září a potrvají do konce dubna 2027. Čistá minimální mzda loni nestačila na základní potřeby a bydlení v nájmu. K jejich pokrytí by musela být podle velikosti bydliště vyšší asi o 1250 až 4300 korun, ukázala to nová analýza. Vláda v pondělí rozhodne o výpočtu navýšení v dalších dvou letech. Druhým dnem vyvrcholí v Bruselu finálový meeting atletické diamantové ligy. V akci se dnes představí i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Start závodu je naplánovaný těsně po 20. hodině.
0: Teploty už půjdou pomalinku dolů, protože za chvilinku začne zapadat sluníčko, co se budeme povídat. Noční teploty máme mít kolem 12 stupňů, zítra nás čeká ale krásná slunečná neděle s teplotami mezi 19 a 22.
1: Hit Radio Zlín.
0: Ale nebudeme předbíhat, pořád je ještě sobota, pořád můžeme odehrát spoustu skvělé sobotní muziky, jako je třeba Ed Sheeran Disturbed, a taky vyrazíme za filmy. Co se dá vydražit, co se dá koupit jako filmové rekvizity a kolik takovéhle věci stojí, tak to si pomíme už za chvíli, teď ale slibovaná muzika. Filip Bartek vám přeje hezké sobotní odpoledne na Hit Rádiu Zlín.

Takhle prý podle Disturbs zní Ticho a Sidor Remix na Hydrádiu Zlín. Máme spíše 17 hodin. Ano, vlastně 17 hodin a 9 minut. Já jsem si myslel, že už je to moc, ale vlastně ne, ono je to 5. Když jsem před lety slyšel prvně o dražbě filmových klapek, která jsou skutečně tady pravidelně ve Zlíně v rámci Zlín Film Festivalu, tak jsem si myslel, že se prostě tady u nás draží ty klapky, které vážně klapaly při natáčení nějakého filmu. Nenapadlo mě, že by to mohla být umělecká díla. No a vlastně, proč by si někdo takovou klapku z natáčení koupil, že jo, potom? I když v dražbě teďka bylo srdce Jurského parku. Víte, o čem mluvím? Je to filmová rekvizita. To je takový jantar, kde byl uchovaný komár a jeho krev ve filmu, právě z jeho krve extrahovali DNA dinosauru. No a potom vznikl ten Jurský park, jak to známe prostě. No tak tenhle ten kousek, žádná jako vykopávka, jo, ale filmová rekvizita se teďka vydražila v přepočtu za 8 milionů 400 tisíc korun. Jako jo, je to legendární srdce Jurského parku, ale já jsem si říkal, jestli se třeba ten kupující nesekl, že se čekala mnohem menší částka, víte, jestli si nemyslel, že třeba je to fakt jako jantar z nějakých vykopávek a že je tam třeba vážně krev dinosauru, víte, to by byla teda halus, kdyby to takhle jako blbě si vymyslel. Rozalina Snap pro vás.

0: Čas neopravně běží 17 hodin a 17 minut. Takový aktuální čas, vy posloucháte Hit Radio Zlín. No a právě ten čas je důkazem toho, že už je v Uherském Hradišti dohráno. Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Člověče, ono to Slovácko si tak hezky sbírá bodík po bodíku. Žádné přehánění, prostě jeden, druhý, v klidečku, že jo. Kdy jste naposledy byli na fotbale? Mě baví strašně chodit na přípravku, na děcka. S tatínku totiž jsou samozřejmě trenéři, tam víc slyšíte ty rodiče než ty trenéry. Z maminek jsou pak jako ofukující a ty, co nosí občerstvení, že jo. No je to paráda. Hlavně na vesnici to má úplně jako neskutečné kouzlo. Já si myslím, že zítra určitě by se dalo někam zajít na fotbal, bude neděle, má být hezky, tak toho můžeme využít. A já využívám tady toho, že ještě na vás mluvím, abych vám řekl, co budeme hrát za chvíli na Hit Radio Zlín za pecky. A to, že to budou pecky, Lost Frequencies a nebo Marquez.
1: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Tati, na Čepkov oběd přijede Michal na svatba.
6: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
5: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: Michal přiveze to nejlepší z jeho

0: září od 16 hodin.
1: Jupi!
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jo, to byl nářez Linkin Park, The Emptiness Machine na Hit Radio Zlín. A přátelé, víte, co spojuje domy, jako je třeba legendární Casa Mila v Barceloně, ta barevná zvlněná budova, určitě ji znáte z nějakých fotek, nebo jste tam možná i byli, nebo asi největší topka za mě, dům postavený na vodopádu, Fallen Water House v Americe. Titul Iconic Houses. No a na seznamu asi 200 veřejnosti přístupných staveb, to je ta podmínka, nově patří i zlínská Zikmundova vila. Jako za mě je to velikánská věc. Dokonce jsem o tom natočil i Reelsko, už se můžete podívat na Instagram Filip Bartek. Tam to najdete. No a já posílám muziku, která nám doplní tady tenhle ten playlist, který byl rockový. Tak je třeba to trošičku změnit na chvilinku. Zase, abychom si zapařili i z druhé strany toho hudebního žánru. Silver a Forever in Love, to je pecka, kterou pro vás mám v sobotu, takhle v podvečer. Nezapomeňte na to, že dneska je 5. září, možná třeba někdo z vašich známých má narozky. A jestli vás nepozvali na party, nic si z toho nedělejte, uděláme si party tady společně. Posloucháte Hit Radio Zlín.

0: Posloucháte Hit Radio Zlín a na něm doznívají One Republic. Možná jste někteří byli na koncertě v Praze. To bylo vedro, co? 14 000 fanoušků a neskutečný hit. No ale i přes to horko si fanoušci vyloženě koncert užili a samotná kapela. A mimochodem teda ohlásili, že brzy vydají zase na novou písničku, chtěl jsem říct novou desku, ale ne, je to nová skladba, máme se na co těšit. No a na co se těšit z muziky na Hit Radio Zlín, Calvin Harris, Ellie Goulding nám to za chvíli rozjedou a moje oblíbená v poslední době, to je fakt jako pecka, Louis Capaldi a jeho Survive, písnička, kterou se vrátil na scénu a je tak osobní, že když jsem ji slyšel poprvé, tak normálně jsem brečel. Doufám, že máte kapesníky, za chvilku to přijde. Filip Bartek přeje hezkou sobotu.
1: Dávej, musíme se rozejít.
2: Kolik je hodin?
1: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
2: Jo, to nejde tak náhodem.
1: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
2: Za 5 minut, jo?
1: S námi zapomenete, co je čekání.
3: Internext. Internet děláme my.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,9%.

0: 99%. Využijte ho. Mazda.
1: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz
2: Kia. Movement that inspires.
3: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90 nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková, šťastná. Rostou, pokud vyrazíte do lesa, s prázdnou se nevrátíte. Ale odborníci radí počkat. Pravé houbařské žně prý přijdou za týden až dva. Tak velkou úrodu jako v minulých letech ale čekat nemáme, kvůli letošnímu velkému suchu. Hasiči při kontrolách nočních podniků v Česku odhalili v 729 provozovnách 2381 pochybení. Uložili přes 300 pokut za více než 5,5 milionu korun. Mezi nejčastější problémy patřily nefunkční hasicí přístroje či zablokované únikové cesty. Kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana. Držitel zlatého míče z roku 2018 Luka Modrič bude hrát za chorvatskou fotbalovou reprezentaci i v 41 letech, které oslaví ve středu. Chorvati budou prvním soupeřem českých fotbalistů v Lize národů. V sobotu 26. září se představí v pražském Edenu. Trenér Slaven Bilic na svazovém webu potvrdil, že Modrič bude v nominaci, kterou oznámí v pondělí. A na závěr počasí. V noci čekáme většinou jasno nebo polojasno s teplotami mezi 13 až 9 stupni. Neděle bude jasná až polojasná, jenom na severovýchodě přechodně oblačná. Teploty budou velmi příjemné, dostanou se mezi 19 až 22 stupňů.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si náladu.

0: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
1: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
0: Kolik?
1: 949, málem jsem vzal dvoje.
0: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Hit Radio.
4: Makes me feel

0: krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích?
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: Firma na zážitky
2: CZ.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Čepkov opět přijede Michal na svatba.
1: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
0: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
0: Jupi!
2: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
1: Tati, tati, na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
2: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
1: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
3: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Čepkov opět přijede Michalina svatba.
1: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
0: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
0: Jupi!
2: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si

0: Smíchov opět přijede Michal Nesvadba.
1: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
0: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
0: Jupi!
2: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.